0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: V restauraci seděl pán dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pá, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pá, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pá, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pá, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně a páj. Děkuji vám, pane doktore, pán, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: bachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, a to hlavně mladí mezi 18 a 29 lety, co evidentně doma nemají co dělat po nocích.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se bohu švihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmárá na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle a ona to takhle čte. Tam je pro začátek doporučení kloktat hovna. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, mu ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, udělal. A on pochopil, že chce tušku, a mu dal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikál, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy Radio.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká:
1: Dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin?
0: Pojistě to vám, paní, řeknu, 14:44.
1: Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets. I cannot do this, do this, do this.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.
1: To je Crazy rádio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí. Mít někoho rád.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: kiss. Bejt šílený neznamená bejt úplně vyřízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Výborně, Ivánku.
1: Je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
2: Já.
1: Povídá, prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
2: Již zítra.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Trosky plné krásy, yeah. Chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že stále ide

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Vypadá to, že někteří čeští chovatelé našli způsob, jak své psí miláčky opravdu rozsvítit, protože novým hitem jsou prý třpytivá psí varlata. Že by to byl nejnovější módní doplněk, díky kterému bude mít váš čtyřnohý parťák skutečně koule. Snad jen, aby se po takové úpravě nezačal cítit až moc jako disco koule na čtyřech tlapkách.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, maximálně fun.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Whatever.
0: Crazy Radio.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivez si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Maximum!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a občas tam vařím taky a tohle je obývák, ten šim na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Crazy Radio. Yeah.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. srpna, 10 hodin dopoledne. V Česku je stále aktuální téma bydlení, kdy se mladé páry zoufale snaží najít hnízdečko lásky, ale ceny bytů a nájmů jim lámou vaz, takže si místo toho pořizují raději dalšího psa, no chápete. Obchodníci s realitami si mnou ruce, zatímco zamilovaní holou prdelí o zeď, a tak se točíme v kruhu neplodnosti a hypoték. Vypadá to, že svatbu budou mít dřív ti dva čokly než jejich páničci.
4: Ze společnosti.
5: Třetina Čechů si prý aktivně vyměňuje lehtivé zprávy, fotky a videa, aneb takzvaný sexting. Průzkum Masarykovy univerzity odhalil, že digitální milostný život kvete hlavně u mladých mezi 18 a 29 lety. Takže, když vám přijde nějaká pikantní zpráva, nejspíš nejste sami, kdo si takhle koření digitální komunikaci, ale bacha na sexuální nátlak i mezi cizími lidmi, i chlapi se s tím prý potýkají.
4: Kultura.
5: Brněnské divadlo včera představilo novou inscenaci, která prý zvedla diváky ze židlí doslova. Někteří se prý červenali až za ušima, když herci na jevišti předváděli scény tak odvážné, že by i stará Blažková z Horní Dolní měla co vyprávět. Holý zadek se tam ale naštěstí neukázal, jen hodně vášně a pár narážek, které by potěšily i zhýralého kněze.
4: Sport.
5: Desetibojař Vilém Stráský si na evropském šampionátu v Birminghamu užil pořádný bizár, když organizátoři na tyči dvakrát špatně nastavili stojany, takže chudák skákal omylem stejnou výšku 470 cm. To sice pobavilo, ale na celkový výsledek se to moc nepodepsalo. Aspoň, že mu z toho vylezl osobák v oštěpu, což mu snad spravilo náladu.
4: Doprava.
5: Ranní cestu na D8 u 9. kilometru zpestřil volně pobíhající ovčí gang, takže pokud jste jeli do Prahy, možná jste potkali chlupaté gangstery. Po celé republice se k tomu šmrncnulo pár srážek aut se zvěří a drobných tukanců, prostě ranní klasika. Takže hlavně klid, ať se vám dnešní jízda nezvrhne v divokou honičku nebo nečekanou autonehodu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, kdy teploty vyšplhají až k 30 stupňům Celsia, takže si dámy můžete klidně sundat svršky, ať vám není vedro. Přes víkend to bude ještě žhavější, rtuť teploměru se hravě přehoupne přes 35 stupňů, což je ideální čas na pořádné schlazení, třeba pod sprchou s kamarádkou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Maximálně fun! Hey!

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy si nekoupíš.
1: Hey, Radio.
2: This is madness!

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, no tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha, no samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Most people say
2: what they say, Sheldon.
1: They think
2: what's that? Hit you all sweet and innocent.
1: Well,
2: hey, where you is, ain't you?

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

vybírat relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brácha. Ty máš brachu, ne? Proč?
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: balkonech, což občas vede k nečekaným sousedským incidentům. A aby toho nebylo málo, jedna lokální kavárna se rozhodla prodávat ledovou kávu s brčkem z okurky, což budí vášnivé debaty, jestli je to geniální nápad, nebo spíš hnus.
1: Ze společnosti.
0: Některé babičky nám zanechaly opravdové poklady, ovšem ne v podobě receptu na svíčkovou, ale ve vitríně. Dvě skleněné mísy Františka Wiesnera se totiž nedávno vydražily za 605 tisíc korun každá, to je víc než slušná ojetá oktávka. Takže šupky hubky prohrávnout babiččin obývák, třeba tam dřímá váš budoucí majetek.
1: Kultura.
0: V Brně se to zas ukázalo. Na kostele svatého Jakuba tamní soška pořád hrdě vystrkuje holý zadek na kolem jdoucí, zřejmě, aby je pozdravila po svém. No co, aspoň víme, že má kultura v Česku koule nebo spíš, holou prdel.
1: Sport.
0: V Olomouckém kraji to o víkendu vypadalo jako na mořní přehlídce, když policie v Červenohorském sedle naháněla motorkáře. Kromě blesků policejního Ferrari tam jeden borec předvedl luxusní ručně psanou registrační značku, za kterou si ale vysloužil spíš pokutu než potlesk. Hold, kreativita se občas nevyplácí, obzvlášť když za vámi bzučí supersport s majáčky.
1: Doprava.
0: České silnice se dnes ráno zase jednou proměnily v peklo na kolech, s řidiči, kteří by si nejradši vytrhli vlasy. Na dálnici D7 se kolem 6. srazilo auto s divokým prasetem chudák Čumník, asi mu nedošlo, že silnice není zrovna jeho ranní výběh. Takže bacha, ať vám dnes do cesty nevběhne nic, co by vám rozházalo ráno i fasádu.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a pohody, takže žádné mraky na obzoru, ani ty v osobním životě. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá k příjemným 27 až 32 stupňům Celsia, takže si klidně vyvětrejte letní šaty a nebojte se ukázat trochu kůže. V noci pak teploty klesnou na 13 až 16 stupňů, ideální čas na pořádné přitulení nebo hříšné myšlenky pod peřinou.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Moje malá milá, co se na mě zbyla, vrhla ses mi do náruče, ani se tušila, co si zjiším, když se ti kolem krku věším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla, zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šelpáku, ať máme to na háku, naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

rozstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez dna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Maximálně fajn.
3: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa. Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. srpna, poledne. Celé Česko teď napjatě sleduje, jestli letošního muže roku vyhraje Jindřich Svoboda z Trutnova, hit specialista, kterého maminka už v pubertě motivovala plakátem vypracovaného chlapa rovnou na záchodě, aby se kluk hezky cvičil. Prý chce Jindřich ukázat, že některé sny trvají roky, no tak to se mamce povedlo už před lety pěkně rozjet, co myslíte? Doufejme, že porota v Náchodě ocení nejen bicepsy, ale hlavně to, že se takhle krásně inspiruje z míst, kam i král chodí sám.
0: Ze společnosti.
1: Tak to je zase jednou důkaz, že lidská paměť je děravá jak cedník. Mezi věcmi nalezenými v Praze se totiž kromě motorovky a zimních gum objevil i zapomenutý prsní implantát, což zjevně některé občany zaskočilo víc než ztráta peněženky. Holt, někdo holt zapomíná klíče, někdo zase kus sebe.
0: Kultura.
1: Nová česká komedie Proč bychom se nezabili, která jde do kin 24. září, slibuje pořádnou venkovskou jízdu. Nelly Řehořová a Petr Uhlík se v ní totiž stanou Romem a Julií z vesnice, takže se asi můžeme těšit na víc než jen balkonovou scénu s lopatou. Doufejme, že to nebude jen další špíl s trapnými hláškami, ale poctivá lidová zábava.
0: Sport.
1: Takže, fotbalisté z Dolních Kotěhůlek předvedli o víkendu zajímavý kousek. Na důležitý venkovní zápas si prý spletli brankáře s týmovým maskotem, Ježkem Bobíkem, a ten si navíc cestou autobusem urazil hlavu. No, alespoň měli omluvu pro tu desítku gólů, co dostali, chudáci.
0: Doprava.
1: Na českých silnicích to dnes opět drhne, zejména na D1, kde se ranní špička potkala s nečekaným milostným dostaveníčkem kamionu a svodidel, což vytvořilo kolonu, ve které si řidiči zřejmě stihli i vypít ranní kafe. Ti, kdo se snažili uniknout pražskému obchvatu, zjistili, že fronty před výjezdy na dovolenou jsou delší než manželovo povídání o fotbale a někteří už prý plánují založení táboráku přímo v koloně. Dejte si proto pozor a raději se vybavte trpělivostí nebo rovnou piknikovým košem.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a rtuť teploměru vyšplhá až k 27 až 32 stupňům Celsia, což je ideální pro letní dovádění, takže šup do plavek, dámy. Noc bude snesitelnější s poklesem na 11 až 16 stupňů, ale zítra se to zase rozpálí na tropických 30 až 35 stupňů, což je na pořádnou grilovačku jako dělané. Jen pozor na úpal, ať z toho horka neblbnou i ti, co už blbnou normálně.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Rádio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Rádio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. srpna, 13. hodina odpoledne. Letní vedra v Česku vyhnala davy lidí k vodě, takže se na koupalištích nedalo hnout a zmrzlináři hlásí vyprodané zásoby už v poledne. Jeden pražský kutil se ale nenechal zahanbit a na svůj balkon v paneláku si přidělal nafukovací bazén. Sousedi teď jen doufají, že celá ta sranda neskončí potopou. Hlavně, že je kam ponořit ten rozpálený zadek, co?
4: Ze společnosti.
5: Eliška Bučková po přestěhování za novým frajerem u Karlových Varů konečně zase vystavila svoje božské tělo. Fanoušci se radují, protože česká Miss 2008 ukázala dokonalé křivky v titěrných plavkách na sociálních sítích. Praha má holt smůlu, že jí teď spíš potkáte u rybníka než na společenských akcích.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru? Ne. Nechá si vzít mandle. Minimum muziky, minimum. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

muziky, minimum infa, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum
3: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. srpna, 15. hodina odpoledne. Na Lipně se zastavil přívoz, protože se do lodního šroubu zamotal bobr, chudák chlupáč zřejmě dostal chuť na vodní atrakci. Hasičeští potápěči pak nebohého bobra ze šroubu s grácí vysvobodili a lodní doprava se rozjela dál. Celá akce tak přinesla cestujícím nejen zpoždění, ale i nečekanou historku k pivu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. A říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? A říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Kiss Radio.
2: What they say, Sheldon?
3: They think.
2: What's that? Yo. Hit you all sweet and innocent.
3: Well.
2: Hey, where you is, ain't you?
3: Why don't you?

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Tak to nesmíš brát, lásku si vysnít s kým. Teď si málem rukou rozmaž

0: třeba zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu
1: garil! Crazy Radio! Minimum muziky! Maximálně fun!

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Kultura.
6: Českou republiku tento srpen opět čeká pořádná dávka kultury, a to třeba na vizovickém Trnkobraní, kde se kromě muziky pojede i o světové prvenství v cérpaní se švestkovými knedlíky. Tam to bude prasečárna, ale hlavně, že se lidi baví a břicha praskají ve švech. Takže, milí posluchači, pokud máte rádi švestky, knedlíky a trošku toho kulturního obžerství, víte, kam směřovat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Maximálně fajn. To je crazy.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum info.

0: It's only a chosen few that do what we do.
1: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: Kolony na D1 se táhnou jako guma od trenek, a to díky jednomu nákladňáku, který si hrdě veze obří nafukovací panu do erotického obchodu. Řidiči prý místo brzdy šlapou na plyn, aby tenhle kuriozní pohled co nejdřív minuli, ale spíš jen prodlužují utrpení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Ano, jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl? Podle saka.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio. Maximálně fun. Show.

0: soudu je 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pá?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pá, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak...
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vítr teď na louce docela rozfoukal hromádku popela.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici, říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. srpna, 21 hodin večer. Taková normální čtvrteční plavba na Rybně se změnila v pořádné drama, když přívoz náhle ztratil pohon. Hasičeští potápěči pak zjistili, že za celou šlamastikou stál nebohý bobr, co se zamotal do lodního šroubu. Teď už je ale nebožtík venku a přívoz opět vesele brázdí vody Rybna.
5: Ze společnosti.
6: Tak to by jeden neřekl, že třetina Čechů si ve volných chvílích posílá peprné zprávičky a fotky. Vypadá to, že digitální intimní život kvete hlavně u mladších ročníků, kteří si to očividně užívají, ale občas to prý přinese i nějaké ty problémy. Takže bacha, co komu posíláte, aby z toho nakonec nebyla spíš ostuda než erotické dobrodružství.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: to zbalený, figely to balený na doma ke zulení, jo. Díky.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Maximálně fan.
5: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Maximum Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
1: Your music instructor.

ale pod botou, jsme obklopeni drobotou. Sbírá po nás hilzny v horách Afghánistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli. Horký

0: se sklání
1: a je ještě krásnější.
2: Každý den je originál.
0: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
2: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to je, jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Minimum Info. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste na to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. Říká, ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio. Aha.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 15. srpna slaví svátek Hana, jméno hebrejského původu, které znamená milost nebo půvab. Všem Hanám přeji krásný a poklidný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. srpna, 2 hodiny ráno.